0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Dance Radio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Just breathe. Look into my eyes. Let's do this.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

taneční scény. To naladíš každej den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andyloudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Noční muzika. Dance Radio.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Dance Radio.

Za náma Féteru Dance Radio Stardust, pohledujeme už novinka Stop Me Now a Melonada, K8 a Smurf. Čeká nás taky Otonous, Amanda si a Goodbye. My se rozhodně loučit nebudeme, právě teď startuje odpolední vysílání, jsem Terka Ročeňová a na vlně 89.9 FM pro vás mám spoustu úžasné taneční muziky. Tak užívejte a přeju super poslech.

0: Fluma Difference v Eteru Dance Rádia na 89.9 FM. Máme přesně 13:45. Další muziku si dáme za chviličku, teď vás rovnou pozvu na vysílání Dance Rádia. Nebude tradičně chybět party service. Taky se nám blíží festival Let It Roll. Dance Rádio pro vás opět bude mít lístky. Jak je vyhrát, tak to se dozvíte taky během vysílání. No a Armin nám přinesl takovou tichínko verzi skladby Enjoy the Silence. S kým, kdy, co a jak, tak to se dozvíte taky během vysílání. Teď už další muzika, proběhnou Ofaya, Melonada nebo Daft Punk a Daft Punk. Už za moment na Dance Rádiu.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

0: Wilkinson Ultraviolet za náma, pokud se chystáte na Sunu Ibizu nebo do okolí Španělska, pozor, v čem tam budete chodit, protože je tam nová vyhláška, že v ulicích nesmíte chodit v plavkách, bez trička, jde o to, že můžete dostat pokutu až 750 euro. Týká se to spousty míst, na pláži samozřejmě můžete nosit plavky, ale mimo pláže nejsou povoleny bikiny, plavky ani chodit bez trička. Samozřejmě není to jenom záležitost Ibizy, a je to vlastně i v Barceloně, v Malaze, Marbele, Alicante, Mallorca a spousta jiných míst. Takže pokud se vydáte někam do těchto míst, hlavně speciálně na Ibizu, půjdete třeba do baru, do klubu, tak pozor, ať na sobě nemáte plavky a pánové, ať máte tričko. Takže všechno si to prostudujte, no doufám, že si to všechno užijete a užívat si budeme i dál. Féteru Dance Radio a další muziku. Čeká nás Don Diablo, Mogwai a nebo Arman van Helden.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jednou Pedro, Féteru, Dance Radio 9 minut před 14. hodinou. Já jsem si otevřela naší zprávu Dance Radio Charts, abych viděla, jak jste hlasovali, jak jste byli pilní a jak jste zamíchali pořadím. Kdo neví, Dance Radio má svoji hitparádu, ta probíhá každý čtvrtek od 18 hodin. Klidně teď můžete hlasovat na webu www.danceradio.cz. Jsou tam 3 novinky, je tam 20 míst, my jdeme nejdřív na novinky. Z novinek je tady Another Talk To You, Rex Records, anebo Bless, mrknem na první 3 místa. Tak na trojce Norma Jean Martin, na dvojce Lost Frequencies a na jedničce Illenium. S tím, že Illenium už nemá palec nahoru, je jasný, že opouští hitparádu po 7 týdnech, krásných 7 týdnech. My samozřejmě gratulujeme a bude nová jednička. Je to na vás, kdo to bude. Hlasujte na webu www.danceradio.cz. No aby vám to šlo pěkně od ruky, posílám další muziku N21 Forever anebo Arno Costa Magenta už za moment na 89 102,9 FM. Dance Radio.

Za náma vyborná muzika Fetru Dance Rádia, pode mnou už pomusíš teď, co nás čeká. Za chvilku bude to novinka Noisy Pot a Children. Dáme taky kousek Illenium Ellie Goulding, výborná věc. Jednička Hit Paráda Dance Radio Chart už za moment na 89 102,9 FM. Je 14.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

Pomo a Harrison Brom Intoxicated. Féteru Dance Rádia na 89,129 FM. Máme 2 minutky po 14:15. 11. července svět tenisu jásá. Hlavně Česká republika, protože ve finále Wimbledonu je Češka. A nejedna, jsou tam rovnou 2. Dneska od 17 hodin si to zahrajou proti sobě Karolina Muchová a Linda Nosková. Já mám normálně husí kůži, jenom to říkám, protože je to neskutečný. Mít ve finále jednu českou hráčku je to úspěch, ale mít tam rovnou 2. Holky sice budou hrát proti sobě, ale i tak je to neskutečný. Budeme držet pěsti, budeme si to užívat, budeme fandit, takže od 17 hodin dneska to holky budou hrát. No a co od vás budu hrát za chvilku já, tak nebude to tenis, ale bude to další muzikál. Proběhnou dneska s Bibi Rexou, taky novinka Noisy Pots a Children, Mystic Dria anebo Christoph a Gimme the Love. Za moment si to dáme na plně Dance Rádia.

0: Zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Za náma na Dance Radio další libovka Kristofa Gimme the Love, 7 minutech po půl třetí. Teď mám důležitou informaci pro milovníky drum and bassu, protože se nám blíží velký drum and bassový svátek. Silný drum and bassový line-up pro nás přináší další Let It Roll 2026. Bude se konat od 37. do 1.8. u jezera Most jako loni. Co je důležitý, díky Dance Radio může být někdo z vás u toho, protože celý příští týden od pondělí do pátku soutěžíme každý den o lístky právě na festival Let It Roll. Soutěží se vždycky o dva lístky a můžete vychytávat v éteru Dance Radio kousky od Cheese and Status, Pendulum anebo Wilkinson, ale pozor, ne všechny kousky budou výherní, takže rozhodně doporučuji pozorně poslouchat naše moderátory, abyste to neprošvihli. Oni vám řeknou, jaký je výherní song, takže pozorně poslouchejte a lístky na festival Let It Roll můžou být vaše. Takže ještě jednou, soutěžíme od pondělí do pátku, stačí vychytat výherní kousky a hlavně pozorně poslouchat naše kamarády, parťáky, kolegy, kteří budou vysílat v konkrétní dny a oni vám řeknou, který je výherní kousek. Teď už další muzika, mezi tím, co budete vstřebávat všechny informace, já vám to nahodím taky na sociální sítě, takže tam to najdete všechno hezky pohromadě. Teď už ale Norman Dory, Two Colors, anebo Olaf Bazovsky a Waterman. Na Dance Radio za chvilku.

know that dreadlocks, I'm an MC's.

0: Oliver Heldens, Leno a Disgroove v éteru Dance Rádia 9 minutek před 15. hodinkou. Rovnou koukám do kalendáře, jméno mám hned vedle času, vedle datumu a nad playlistem, takže vidím, že dneska slaví svátek Olga. Všechno nejlepší holky, tohle jméno má v České republice 33 669 žen. Je to skandinávského původu jméno, jejich průměrný věk je 59 let. Jinak dneska slaví taky Helga, nejenom Olga, ale i Helga. Tohle jméno je taky skandinávského původu. 1070 nositelek je v České republice, jejich průměrný věk je 72 let. Jinak je dneska den mochita, světový den populace, den borůvkových mafinů, který bych si teda dala, teď mi ale ukápla slina, a den plaveckých bazénů, takže pokud plavete, doufám, že si to užíváte. Slaví taky zvířátka. Ze zvířátek je to pejsek Rek a z kočiček je to Elektra. Jestli slavíte i nějaký výročí narozeniny, samozřejmě taky gratuluju, přeju všechno nejlepší a posílám muziku nejenom vám, ale všem milovníkům taneční hudby, Subsonic nebo Jerry Ropero. To je další lajna u nás v éteru Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

So Much Beauty Around Us, Féteru Dance Rádia, Lost Frequencies, Nathan Nicholson dohrávají právě teď. Co nás čeká za chvilku, tak bude to poslední hočka dnešního sobotního party breaku. Proběhnou Hot Sins a Shades of Freedom, kousek Shade. Tak Shady, tyto novinka Féteru Dance Rádia, za momentík se to dáme, proběhne také Chris Avantgarde a Professional, Concrete Professional, takhle. Tenhle kousek nám ostartuje celou příští hodinku, tak držte vlnu, jsme Dance Radio. Je 15.02. Dance Radio.

0: Dohrál nám Féteru Dance Rádia Armin van Buuren společně s ním Sander van Doorn a Johnson's Play. Když jsme u Armina, tak Armin vydává něco, co je nový i starý. On totiž se spojil s rychle stoupajícím producentem melodického techna, který si říká Silver Panda. No, vydali skladbu, jmenuje se Here in My Arms, je to Enjoy the Silence, takže přepracovaná verze ikonický klasiky od Depešáku z roku 1990. Pokud jste neslyšeli, rozhodně doporučuji. Armin to má i u sebe na sociálních sítích, takže poslechněte, dejte vědět, jak se vám to líbí a já posílám další muziku. Mahmud Orhan, Hot Sins a Dominika. Už za moment, Féteru Dance Rádia.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Féteru Dance Rádia, Glockenbach, Sam Harper a Lost. Teď už ale ideální čas na to mrknout, kde se dneska co koná. Je tady Party Service. Party Service. Tak já si vždycky mrknu, kde hraje někdo od nás z týmu. Tak prvního tady mám našeho Chrise Sadlera. Christo dneska rozjede v Užlebci. Sabotáž Open Air Festival se tam chystá. Takže rozhodně tam. Kdybyste ho nestihli, tak zítra

a půl jednou, takže zahřeje to tam pořádně, rozjede a nebude vás šetřit, jak ho znám. Kdyby si chtěl dát takovou houseovější věc, tak dneska Loud Life Rooftop, dneska na náměstí Republiky. No a pak tady máme i něco tvrdšího. Hard Rave, Hard Techno Night, ta vás čeká v pražském klubu Cross. Myslím si, že od každého jste

0: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Féteru Dance Rádia na vlně 89 nebo 102,9 FM Big Rhythm Classics za 11 minut je 16 hodin. Než se rozloučím, rovnou vás pozvu na večerní vysílání Dance Rádia. Kdybyste se chtěli rozehřát, roztančit, případně jestli jdete na noční, abyste věděli, s jakou hudbou budete trávit dnešní večer, tak od 18 hodin Shimza Global Residency Radio Show, od 19 hodin Colorcast Radio Show, 20 hodin tam vás čeká Rehappyho Cyberpunk Radio, no a mezi 10. večerní a půlnocí tam si dáme pořádnou dávku trincové muziky. Bude Armin van Buuren, jeho Asot, je to záznam ze čtvrtka, tak si to můžete dát ještě jednou, kdo už to slyšel, kdo to ještě neslyšel, tak doporučuji. No a doporučuji poslouchat Dance Radio zítra o 13 hodin, kdy se na vás budu těšit. Já teda doufám, že vy ho posloucháte pořád v kuse. Ale já tady konkrétně budu zítra po obědě ještě jednou od 13. Mějte si krásně a pa zítra po o.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Dance Radio. Dance Radio.

těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Dance Radio.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3 832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Dance Radio.

Caress me. I want you tonight. Caress me.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Dance Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

guest mix.

0: Hits Radio.
1: This is Colorcast Radio by

Radio.

Dance Radio.